0: Bona man, get so shy.
1: Dobra, poch kam.
0: To už je pate, čekaj jako vrakic.
1: To mi nejde po hlavi. Jestli taková ženská má taký mužský.
0: Ojo, ojo, to je stilo kudrno.
1: O sakra, mě to ani nejde do hlavy.
0: Co jste si tak zapopupil? Už pro tebe to není.